jednače menšinu popieči je runie hakle dva titula staré jenaše dženstnejše vusovanie a tu ište sa vyšlo za ešte prašet, če što da ešte na nás čaká tak húčpne. No mestrým sme čo sa veselič na Nicole Simonovu z Mamče rad. Žana ranie bez Marka Smove na sveče rinie. Čo mne mače tiež v dôl? Hanka Relcina spieva. A než so vám džin zalubí s vašimi kumplemi, runie tým je Josef Lunat tutun spieu vienoval. To sú kumple.

0: Lenny Kravitz je dospěval a stymenětko s dubkom na pošestřích.
1: Serbský rozvoz. Pojezdče. V studiu Matej Cish.
2: Dobré ranně. Pri nim študentskim letniku za vúčastvo delnoserbšiny za zakvadne šule na Braniborskej technickej univerzite Kočebus z Vykomorou vúknie od spočatka zemského semestra 5 studovacích. Svoje čítania a semináre odmeja voni

0: nábožné slovo.
1: Tutem hrenca Luisa Hančikec z Radvoria.
2: Přečestvo je bohatstvo, rejne nasvědče je, buď môj dôša. Tute svoa zaklinčachu nedelu před tydženjom v Radvorskej cirkvi. Skvátnostne vopita modych putnikov krušanskej vosady zaspievach my spiev vo přečestvie. Môžach doživiť, kak rejne je, zvisky mě s vosadami mieč, som mě sobu vopitač a sa zromadne modlič. My sa uviedomi, kajke bohatstvo ze zromadnošu mamy a kak rejne je, sa zromadne z přečelemi modlič a náležnosťe romadže Bohu dovierič. Po Božemši vúživachme tešiše zromadny čas z krušanske modinu a dachme si v obied zesvožeč. Přeju vám všetkým, zotež vy v zromadnom modleniu s přečelemi, svojbnými abo druhými Bože žonovanie nazoniča.
1: Nábožné svoj k dni má dženca Luisa Hančikec na doku a zamovitosti Radvorské vosady.
3: Som samná, što ty činíš, pašam sa, či píšu. Bolí mi rana, tak stúje na štebie mieš, čo by prošiť, co na rieč, najlepšie časy, to ľavem, nie sa tu

0: No, netko sa tebe vopchodža zamoviť, što je materúne ke mne do štúdia přišlo, ale katra, čenca šako nie 16. oktobra, ale hakle 15. A haj, vodajče prošu, to s tým jedre vočce vopuštivo, nie ste pravi džovi. Čenca je vizo hakle 15. oktobra a s tým nic meze narodne džin. Kliba, ale v Nímske máme čenca džin Sáznika. 15. oktober tu ženca je. Čosač menšinu, donna po sedmiche ľubeđeči, to je vizo vaš čas z Filomelo sem posnjedač.
1: Filomelos. Dötam dejstva Marmije Drozene.
2: Svjata kata, vjerom pomoj, što nam je to? Ja sam hulje tajko staro čujka vidjao, a bo bi to zesknuta vopica, ja milu, ništo ze starog času.
3: Haj, to bi plakat za muzej vo Öciju, a kamentne dobe.
2: Što, kamentne dobe? Sem so ja ve času zalečal?
3: Nije, nese. Ty se přeco hišče v južnem Tirolu v Italskej. A v dženca.
2: Puh, jedno ždere. Da mužu so kvilu posedne, če no. Poskaj, no, ty se prede rekva nešto vo Öciju. Štu, abo što to je?
3: Ötzi, to je muž, kotrž je dlje hač 5000 let v lodže ležal, v Öztalskich Alpach. Vun je tak rec lodžana mumija. A je tak deres džeržane, zo dženca přeco išče vedomostnice na nim sledža, a masa ľudži se jeho v muzeju vobladuje.
2: Stop, Juno, říka to, když so ja do lodu padneč dam, a tam let stotky, abo let tisace, zamerznede vokovo ležu, potom budu me za tisace let ľudo vopčívač.
3: Haj, to môže byť.
2: Muzej, jenož za mne. Filo Möci, abo tak. Jenička drozna z lodu po celým sviete. To so mi ľubi. Muzej zmie 5 poskodov, potom ešte jeden lift.
3: Na ty pak máš hubarské predstavy.
2: Hej, fantazia pomá predčivo realiče.
3: Zaso rastajka filomilozofiska sada.
2: Ja pak nesem jenož múdre, ale tež reálne. Ja bych chcel jako Filomöci tež ešte kus klipe vupadač, hač tun Öci tamle.
3: Ty máš či starosče. Dla tutoho Öcija my vo veľa viace vo kamentnej dobie vieme, kak v ušikne sú prírodné materiálie v užívali, što sú mili zdrasčení a što sú šo jedli.
2: A vám mi bych udevili ľužo vedieť, kak prakticky mech kušky zaučky je a kak vážne sú popriančky, ako ze žividvo.
3: Filomelo so. Takle pak to celé netrichí.
2: Tu, ju, slyšiš môj brúškno za sokoči. A mechko, lenič, by som mi tyž celo. Ale najprve trebam nešto k mumleniu, takú pravú snedajn za Filomöcia.
3: Do muzeja za Öcija netrebaš lečeť. Tam ničo k jedži nedáva.
2: Aj, ale pred muzeom stia stotky ľudí. Nekaj kemu džistču všetco kusk caute dele padne, no.
3: Aj, náš Filomelos.
2: Aj, taký je

a připove však LKW a bie bône papiere, bo autodroha bône zaurena. Potem sobie strach vojenja odstronjene, wokovo byde knapeč po pónju tobie, čaru zaso kompletnje otevrichu. A na A4 do smiera Zorjelc je krótko před poučnicu v útoru popodňu 19-letny ze svojom Škoda do srednje planky zajel po svojských podačach, dokýž chceš vun nimo předmieta, kýž na jezdne ležeš ječ, zranil sa přitom nikto nie je, nasta Škoda niže 5000 euro. V Horní Kynie je policia v noci na sredu 36-letného vodžera transportora z 1,2 promilomaj alkohola z Džaržova. Cvounice bych u muža v okolo na pocioch noce jeho pomavé jezby k šibých liniach dla pytnuli a dla toho policiu volali. Jemu su kľúčik ježdži dva votovzali, nimo toho dobeše k votovzaču kreje.

0: Michał coś je dospiewał, a z tym je na posetnich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranie. Prenim študentskim letniku za vúčerstvo delňosarbštiny za zakvadne šule na Braniborskej technickej univerzite Kočebus z Vykomoru vúkne od spočatka zimského semestra 5 studovacích. Svoje čítania a semináre vodmeja voni od zajšvého týdženia z Vykomoru vie. Ich docentka je Julia Birinková. Z novým studijným poskytkom vukovuje Braniborská prvý raz pedagógu za předmet delňosarbština. Tež na Institúče za zorabistiku Lipsku je nové semestr zahajené. Tradicionálne vítanie nových študovacích, čiž bych u minené leta zastupnice serbských institúciev přítomné, pak sa leta neodmieje. Příčiny za to znáte nie sú, navodníctvo institúta nie je na naprašovania reagovalo.

0: Hi, welles und Duckvilove, Hospodastwehr, Radostwehr, Apoprom, Nauschig, Bollach, Wotem Ritschi, so kuschtest du bei ja. Fatschisne, sa Produkte, Backwosten und Samsne, attack nastanje Spirala. Die Schratterio wuskut gibt nu. Ktomu pschindu Faktore, gel Schwedro, abo politiske Wubica naswitsche, gotrisch svetue wiki wobliuja. Gak, tschösser naschim Ratterjam, dos müsser prascheli, a wotem wam nedjelu nadrobnje rozprawjame. Dženca pak bola dame najprede raz do sveta, mjenujce do tak mjenovaneje žitneje komore Europy. V Ukrajinje zladuja na mjestem pjate žnje pod vujnskimi vumenjenjami, a to na njevočakovano dobre žnje. Ale dokaj stredu? Simon York, projektny menedžer za ratorske projekty zvjazka v vukodnje Europje, rozpravja zo supuče, v osebje sylnich nadpadov na přistavaj v Odese a Čornomorsku, aktualnje vorožene.
1: Máme přivěraci míre problémy s kvadom. Tute vášně v uvedženia vojny ruské je tež na polu zeživenia člověku, so hižo pleče, tak rec ze sprinného dňa. To říká, my máme hižo ze časa žňou 2022, máme hižo tute starosti, a vosibě te zase lieca, kde se to přibíraci míry stavovojo, maja ratario, čím větši čeže, nic je neskvadovat, ale tiež te žnije vodbyč.
0: Tak sú mezinárodné pomocné organizácie prašené, kotrež sú přitom Ukrajinu v veľkým stílu s prekodnými skvadovanskými možnosťami zastarač. Tiež peneze z Nemskej beža do tutej pomoci v formie veľkých mobilných fóliu, do kotrež hodí so treda v Hadžicach nakvilne skvadovač. Čakanske listčiny za tajke fólie sú dlhé, pojeda sa Maniok dále. Nepoprachuje jenož personál namiestne, ale tiež peneze za nové vusy, šako leží veľký džil žňu na blaku.
1: To ríka je tu ratarský minister Ježdinik v veľa krajach v okolo 20 tiež v Bryslu, zobu on za to vábiu, kak môžeš spiešne a nekomplikované tiež ten export zmožnit, když nejsou jacty přístavy Odessa a Černomorsk vočinené a buvězo jarasnádné kapacity. To říká, oni jsou se někde jarasilné tež na to zbožovali, snáno užívat železnicu, ale tež tuta je přepelená. Je vlastně nepoprom jenom ta možnost přes nakladné auta a tam bude se tak se praj, kde se nenáké lepše půjče, ale stav dženca, bude se tam na půjčach kopič. A to vlastně je potom tež, když nástupa ranica Ukrajina-Polska.
0: Tam pak dojenže minených letech, městru im februarie 2024, tež přece zase k neměram, dokud nespokojní polsce ratarjo ukrajinské nakvadné auta nadbějovachu a cibu tredu z namocu nakolije a půjče vusepachu. Příčina? Po jich měneniu nespravná agrárna politika Európskej únie. Tak daleko potekím vid do sveta na vojnu, na žnie a problémy s exportom Ukrajine. Viace vo aktuálnych šňach, vo starostčach a ideách dobších hoda, kotrož maja serbsce ratario, svišiče nedželu připodňu programie serbského rozvosa.

A daleko preč, chce mi so nitko tiež s vami podať, a to mienujúce do Texasa. My pšotujeme za vás rúne novú dokumentáciu Nua domizna Texas na sledach serbskich vupučovach Johana Rika. Tuta zmije 5. novembra večer na po 8. v Dživadle národze Budušinje svoju předpremieru. Zastup tun je darmotne, ale přizevič so drbiče celé jednoro online. To znajče mjestrujem tišiže od předpremiere filma Dolina smerče. Na našej internetovej stronie abo v app MDR Serbia môžete so celé jednoro přizevič. Tam je šo za vás spřihotované. A jeli ceče netko hižo małe dolat do tutie nuje dokumentácie dostač. Potom klikčo so najlepe do aktuálneho vúdača Vulatka v ARD Mediatece tute namagače. Tam miestrujem vidíče krótku impresiu tutoho, tutie novie dokumentácie Nua domizna Texas. Cipelky nasedemste mi, dobranie.

0: Napo, was ist mich hier?
1: Srpski rozvoz. Povjestre. V studiu Matej Cish.
2: Dobre ranje. Pri nim študentskim letniku za vúčarstvo delnosrpštiny za zakvadne šule na Braniborskej technickej univerzite Kočebus z Vekomorou vukne od spočatka zemského semestra 5 studovacích. Svoje čítania a semináre odmeja oni od zajšho týdženia z Vekomorovie. Ich docentka je Julia Birinková. S novým studijným poskytkom vukupuje Braniborská prvý raz pedagógu za předmet delnosrpština. Tež na Institúte za zorabistiku Lipsku je nový semestr zahajený. Tradicionálne vítanie nových študovacích, kde iž bychú minené leta zastupnice serbských institúcií přítomné, pak so leca neodmieje. Příčiny za to znáte nie sú. Navodníctvo institúta nie je na naprašovania reagovalo. Viacej hač 100 dzieci prvního do 6. letníka ze serbských osadov je so na tak mienovaným Štarkmachtag vobčelivo. Dekanátne dušepastorstvo za dzieci je projekt na cioch dňach a na rozdielných miestnach ve Vúžice serbské reči prebiedlo. Včera sú riad v Radvorju zakončili. Kajž z dzieli sobudževačaka dušepastorstva Sabina Lanzena biež rozariadovania vopyt klaunov, kotrajš staj na žortne vašnje, kutne situácie záravoj a s džičimi za rozrysaňom pytavoj. Tak zabirachu sa džiči ze svojskými ranicami. Hospodárske položenie gmene Hamo je nadal solidne. Kajš komornik Maximilian Schöbel na minene gmenske ráže z džili je eta vuhunane a kredite gmenu tukvilu nepočežuja. Za leca liči komuna znedže 27 miliónami euro dokodu z přemyslového dauka. 4,5 miliónov euro z toho malo na hižo kase. Gmena je tak dále jednania kmana, ríka ze záhradníctva. Tu iž môže ona s vážnymi projektami pokročovať, mezdrujím s natvarom strôtnického

0: A pod sebe v Užice so najskere runje sneda. A što to dava, Natalia?
1: Serbski rozvoz popuču live na Sčelaku.
2: Hej v Krosčicach, Vortlecach abo Kamjencu sče si dženca snano hižo pola serbskoho pekara cautu vodozali. Ta je noce abo naranje pice ležava a netko se da čerstva ve vopkolče. Zato maja pekarjo vizo vulku pic. Cele novu pic maja runje v Kulovje pola Kupkec. Tam su menujce z pekarnju na nove mestno pšečaneli. A Beno Šota je tam rano live na mestnje. Je tamniša pic hižo mały kompjuter, môže to tak rec?
3: Hej, tak môže to rec. Rane čupo kompjuter, vište, ka rane čupo, čo tak je všetej pic ustať. A to mi nienže zemá odočiule. Ja tež vidžu, no. Ty máš viacere fášky také pic. Štúšie pekarskú pic vidžu, tunto s nano znaje, že môžete stajne fášku očiť, než to nutsu neč a zase onzač. Nalivo o toho máš te potom displej, když k tomu stojí, dve još to hotovo. Napríklad 4 menšiny po 8, tam horka buďa te caute hotovo, alebo dlne caute. To sú druhé, to sú celé normálne bývé caute, pěnčné, za 20 menšiny, ty 8 hodin 4, to šo netko, tu ty caute bych hotovo byli, potom môžete šo možné nastaje. Čo pohodže, displej, na kterým môžeš vôkovo píkač, to opravdu, ja vidíš samo temperaturu, bo môžeš nastať, či už čo to sredže napríklad, či od hač to otroka, deleka.
4: To mi pokázal, asi to nejaké, tú temperaturu má, bo nemá. To je oka, to dobí hodváč, a je na prvom pokázal, ká temperatúra, jo. Když ten temperaturu dospěkáš na tom displeju, potom se ta zelená svědčí toho dálka, vidíš, někdo může zasouvat.
3: Aha, toto po takým spoznaně, že je ta temperatura tak, až ona dobí bočí, například po horných fášku 260 stopnou dýka, 205 a 20, či například, no za to šeleké družiny, to může šo nastať, a tež opravdu vidíte obrázky těch cautů, když se potom tu zhotovia. To může šo nastať celé dokonale. Kůžu fášk extra.
4: Hej, to může kůže, za kůže produkci můžete program zhotovit, ze temperaturu časom a šelak stopenky, kaj pokleba ta jen horce na peče a po temperatura pane, to si môžeš šo si zastaviť toto programa, môžeš jen obraz to cú si stavit, to nevidíš, když jen to pota, a ty môžeš samo nekaj po tej nové pece, ký kúžom programy jen separát zvuk přistavit.
3: To som predaj jen slušili, to je úplne, že každý handy klinka, to vieš, že je opäť hotová, to je pozadku klinčov, a potom môže tá celá dlina samotejšie nešto, to každý fášky o také nešto.
4: A je dnes maj jen také, keď sme svilno pečemo, alebo tie špeciálne klipu, kožo tých kaščíkov šinu, tie kaščíky sa zase desk úbenom onberu, a to môže jen tú dlnú etážu komplet húčan, 6 metrov svešať súboké tie etáže, a tú dlnú môžete přes co dojoš húčan, můžeš si to šohore nastajet a po nás nuť sunč a pec.
3: Trojka, jen tu onza před pecu rejne nastajek, až můžu tu stému, můžeš šohore prožič a potom jen to zase nuť suné do tuté pece a zabuz to porané peku. A to je ta celé dlna, to je upročené na příjemné úsokosti, když můžeme to nitka rozvočit, čo aj?
4: No, to je vám pokazat, šeke.
3: To je očiny na boku najprve, potom to by vězlo také zašláhané na boku, takže to upročí kruče nucka a nitko se tu vůlky fášku očiny. Aj, to je opravdu hoce, to potneš. Všimč, jen to nekaj nážampat nesmie. Kašprane, přes 200, nie, ja vidím, tam je 180, 140 stopne rune má.
4: Aj, to je nekaj otepí na 250.
3: A potom môže jen to celú vecky hore činť.
4: Hore zastaječ a potom to celú nucuné.
3: A potom to zase nucuné, to budeme ti netko zase činť. A kašprane, sme zno prajli menúce, tu ta pec je dvojce, ta kulka, kaž ta pec, kýž sú oni do toho milí. Netko sú vizo tiež prašené staj tajku hoborskú pec do jedno hotovo tváre, na kaž sú nemili kašču o tu nuc dostali, jenom še z druhé zaujšte nic.
4: Nie, to nie je tak ľohko, takéž ta váži 4,5 tony a je 2 metra 30 voseka bola a okolo 2 metra široka, to še za nedruhé nepasuje.
3: A dlatovo jen dobiaľ?
4: Jenom výku džegu dať.
3: A tu nemusí raz obľadať, že sa dú nalivo s dúriemi von z pekárne, to prvné dúrie přes skvát, potom zastav celé von na čerstvé povietro, tam, kdež naše auto stejí. Otvonka ešte to vidieš, ľudská, kaž prejene dla hygiene, vyzo dobiaľ, všetko začína nohľať, jo, je vidieť. Celé jednore, najskere, modlo Monika, kto pecnúť zostač, džegu doščené, jo, to tá prvná opcia bola.
4: Nie, to bychú dve opcie. Oni se prají tu pic ve pekarni natvarič, to bude trvalo týden dlě a to bude okolo 8000 euro drožšie bylo. Abo ve celom šíveš a poneš jenom vůlkom Gabelstapler nutzt durch. Das war frei, also du ein Giro-Nutz-Resatz, da ist schon Wannstand. Das war ein Resatz, Dali, der du jetzt morgen Wannstag lieb, was man da hier nur ein Giro-Nutz-Resatz hat. Das ist noch ein Radlader raus, wo man einfach das schöne Wandtorne richtig geil. Das ist ein interessantes Ding, boah, hey. Das ist ein Platter mit U-Quadli. Hast du dann einfach ein Nutz, Sunneli, dann hat der Brau müssen noch Stylli.
3: A tam ona nitko stiga sprenne pits. Cel jedno přes džiru ještiny, kdy jsou za to dorali nucunč na pravo městno Votnucka, Votnunga plata šišubat, za ština za sostej Votnucka důžky dron a Votnucka upada šo celé čisté od vonka, kaž prenne to šo dozotoví tu na dvore, da se dobíš teště zrumač, ale kaž prenne to je bon ta spíšniša a jednoryša varanta boha, tak u hobosku džiru doštiny činč a nitko ta pits zno nucka dživa a kaž prenne činí rune celé čerstve caute. Duwe kulowe.
2: Na to šak tiež taká story, kajku šu ište svišava nesem. A ja nemač sa vám tie tak, že ja nimale přes tu mikrofon, přes vodcerečok, ich išo čuju, kak rejne tam pola bena vonia v kulowe kupke cpekarni. Hej, što teka nu a piec šitko môže, to svoj prođu dživaš. Ale to nie je vysa dávno ište šitko, što iš dobi pekar moc, votem nám beno pozdišo poveda, za nekak 23 minčinu jeho zase svišime.
1: Serbski rozvoz po puču live na Sčelaku.

0: S dobkom 5 minčinov do 8 je.
1: Nábožné slovo.
0: Tutelná dženca rádvorčanka Luisa Hančikec.
2: Přečestvo je bohatstvo, rejne nasvědče je, buď môj dôšo. Tuto svoa zaklinčachu nedelu před týdenom v Radvorskej cirkvi. Skvátnostne vopita modých putníkov krušanskej vosady zaspievach my spiev vo přečestvie. Môžach doživiť, kak rejne je, zvýsky mi s vosadami mieč, som ja sobu vopitač a sa zromadne modlič. My sa uviedomí, kajke bohatstvo ze zromadnošu mamy a kak rejne je, sa zromadne z přečelemi modlič a náležnosťe romadže Bohu dovierič. Po Božemši vúživachme tešiše zromadný čas z krušanské modinu a dachme si v obied zesvožeč. Přeju vám všetkým, zotež vy v zromadnom modleniu s přečelemi, svojbnými abo druhými Bože žonovanie nazoniča.
0: Nábožné svú k dni má dženca nádoku a zamovitosti Radvorskej vosady Luisa Hančikec z Radvoria.

0: Filomelos. Dirdam dejstva mamije drozene.
1: Svjata kata, vjerom pomoj, što nam je to? Ja sam hulje tajko staro čujka vidjel, a bo bi to zesknuta vopica, ja milu... Ništo ze starých časov.
2: Hej, to by plakát za muzej vo Öciju a kamentnej dobe.
1: Što? Kamentnej dobe? Sem sa ja med času zalečal?
2: Nie, nejse. Ty si přeco ište v južnem Tirolu v Italskej a v Dženca.
1: Puh, je nežderie. Da môžu so kvílu posedne, če no... Poskajno, ty si prele rekla nešto vo Öciju. Štú, abo što to je?
2: Öci, to je muž, ktorýž je dlhé hač 50 let v lodže ležal, v Öctalských Alpách. Vun je tak rec lodžana mumia. A je tak deres džeržane, zo dženca přeco ište vedomostnice na ním sledža a masa ľudí se jeho v muzeju vobladuje.
1: Stop, říká to, když so ja do lodu padneč dám a tam let stotky abo let tisace zamerznede okolo ležu, potom budu mě za tisace let ľudom vobčívač.
2: Hej, to môže byť.
1: Muzej, jenož za mne. Filo Meci, abo tak. Jenička drozna z lodu po celým sviete. To sa mi ľúbi. Muzej zmie 5 poskodov, potom ešte jeden lift.
2: Na ty pak máš hoberské predstavy.
1: Hej, fantazia pomá predčivo realiče.
2: Zaso rastajka filomilozofiska sada.
1: Ja pak nesem jenoš múdre, ale tež reálne. Ja bych chcel jako filomöci tež ište ku sklepe vupadač, hač tun Öci tamle.
2: Ty máš či starošče. Dla tutoho Öcija my vo viele viace vo kamentnej dobie vieme, kak vúšikne sú přírodné materiálie vúživali, što sú mili zdrasčení a što sú šo jedli.
1: A vám by bych udevili ľužo vedieť, kak prakticky mech kúšky zaučkie a kak vážne sú.

0: za.
1: No a keď šputujeme ďalší vopkatný pokyr za vás na B106 postam je s Blunňom a Záprodom, tam ste čorný Kedy, tam Vyskaja, kaž čili nám svierne připosluchá na B106 postam je s Blunňom a Záprodom, potekým z čorného Kedy a von Vyskaja.

Vítajte, žince, a ten 15. oktober, to je váš sviatský program VIBB, o jo Gregor Klim. Bubak Šari přes rozkos. Náš možinský magazín prezentíruje vám žinca nové serdeské umjostvo. Dogled do organizácie mjazanarodných koncertov a jeden nový dojno-serdský pop-song vesenčo napnite. Vás im máme nekutare termíne a pokazky za vás stvrtme, že šo se plán nás přecítite. Vašu nejlepšiu muziku žicíš a náš kiamužný recept jo žinca nieco, s ktorým môže šo plá. Švíga starejších zašiť zavestajíš, ja to zlubím. Net zachopjame redne a šapetla.

0: Ten raz im jasce co su naše bubaki nareže, co se ten raz čoj ve možinske magazinje to vam nint obše raži o tej. Jako prilíškajt a kavišajc Larisa.
1: Dobre žen, lupše lúže. Ho, jo, jako prídikajt. Vítajšo k nám pla bubaka v oktoberie. Juž se vjaselim, až smejom přídu cú pou gožiny z vami přebyvaš. A, hešči lepjej, nejsom sám v studiu. Takže tož ten mjasec jo Larisa Kabelšajt za vás při mikrofonie.
2: Vítaj, Jakob. Vjaselim se, až mežom s tobou ho v studiu byš. Mežoš kroniš, což ve caku jo našich přísvucha jo ženca?
1: Jo, vjelgin rád. Ako přece máme nekotare zajme přínosky v programie a mimo toho se vje novú muziku. Karolin Kühne jo byla při koncertše japanskeje kupky Sieg Dö a rozpšavio v toho. A ty se sama teke přigotovala malú rozpšavu za nás, abo nic?
2: Jo, máš pšavie. Som byla v Predstupimie, tam jo se vedverila nová ústajenca nadzasného serbského umielstva. Pedla je napríklad byl kolektív Vakuum z Dolnej Rúžice. K tomu pesče viece. Ja viem, až máš také nieco zajímného za nás?
1: Jo, tak to jo. Za mňo jo nazýma cas za horrorfilm. Togodla som se myslil, až predstavím vám moje najľúbšie filmy ako inspirácia za spodobné viacore.
2: Takým sa dáje, ľúbujem filmy v nazýmie. Ale tak muzika je tak rädna, napríklad pri dvojkých přechožovaniach alebo deščojtých viacorách. Máš nieco rädnego nazemského za nás?
1: Jo, to mám a ho jo za vás Mezistar The Fade Into You.

0: Kaž ľudia zvyše to svojho strbe, vrni se mysle na burskú trastvu kokot a zapust. Zase jano definirujeme našu serskú identitu přes tradície a zachadnosť. Ale sme viece ako to. Abo? Serská kultúra a identita ste veľa rake. A to, co pokazáš ústajenca, náca z nego serského umiestva vypredstupíme. Larisa Kabišojc, jo se tam za nás rozgledovala.
1: Venisáža se zachopijo z muziku, ale najpestřej ako tóny violiny se miešajú s efektami DJ-a, jo jasne, až to nie je klasická ústajenca. To gromadu či a píša se tvorbou vecaka ogledajú. Žaseš umiecov a umiecovkou jo se obželivo, vni přísvúšajú rozdielnýma kúbkoma. Dolnoúžiský kolektív Vakuum, což stojí za serbskú subkultúru, a kolektív NSK Lipsk. Neue sorbische Kunst, aber nowe serbske umjelstvo, kent špechada ze slovenského umjelstva. V srežišu ustajence stoj pšašanje. Co je važne za serbožinca? Luka Njetko vet kolektiva Vakuum ma vesobinske vetegrono.
2: Ja se myslím, až so všaké téme, ako sú za nás relevantne. Also, let's pojedame v queernosti, abo v tom, kak mežame serský byš v cestovie genímskym svieše, let's žal v subkultúre a tak dále. Also, mám to za cúša až dajonece.
1: Mordy Serby zajmujú se za viele tému a morgo ugronijo svoje mysli přes umielstvo. Tak viele rake ako te témy, tak viele rake sú teke tvorbe a materiálie. Drevo, metal, plastika, papa abo textilie. Šik noja pödla a pomaga žincajšnú serbsku kultúru pepisovaš. A samo drugu umielskú formu mežeme ho vížiš. Drag show vet Janžel van Hel. Drag queen jo vetrosva v sliepem a ze serbskej kultúru. Ze serbskými elementami meža vesobínskú identitu v drag zvúrazniš.
3: Und deswegen dachte ich so, ach, wenn ich jetzt eh Drag mache und mich verkleide, kann ich ja auch die Tracht ein bisschen mit einbringen. Weil ich fand es als queeres Kind auf dem Dorf natürlich schon immer schöner, die Frauentrachten zu sehen. Und das sieht einfach viel schöner aus. Und habe mir natürlich auch immer gewünscht, ach, das wäre so schön, wenn ich diese Trachten tragen könnte. Dann weißt du, warte mal, jetzt mache ich Drag, ich kann jetzt diese Trachten tragen. Und dann hat sich das zusammengefügt.
1: Janže van Hel zviezujo svoju kultúru se svojim umielstvom a queernejú identitu. Se serbskejú identitu zabierajú se teke Bernhard Schipper vod kolektíva NSK z Lipska, ale vod jednoho druhého boka.
4: Es gibt so ein Bedürfnis nach einer Verortung irgendwo im Leben. Und man versucht natürlich als junger Mensch so Identifikationsmöglichkeiten. Das ist hier besonders zu sehen, also gerade bei unseren Kollegen von Kollektiv Vakuum. Wir haben da eher ein Problem mit so identitären Beschreibungen, sage ich mal, weil wir eher diesen popkulturellen Bezug haben, der internationalistisch ist. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man auch nach außen guckt. Also als Sorbe guckt man in die Welt und ich gucke jetzt als Sorbe nicht nach innen in das Sorbische, sondern ich sehe mich da auch eher als Bestandteil von Popkultur.
1: Při kolektivě Vakuum jo rovno žasiš mordých Serbov, ako gromadu tvoje umělstvo. Ale také ta serbská zgromadnost jo vážný aspekt v kolektivě, ulicu jo Luka Lietko.
2: Snažme go také pičku nový obraz serbského umělstva, pičku dostaš a až bůže hrejtne cás jadno, ale já se jedno veselím.
1: Mira Dubianoc vjaselio se v nových možnostčach za mladých Serbov. Venaja se ogledalo ustajencu a meni až namakajo dobu rezonancu pla mladých luži.
5: Ja se juž myslím, až to živo v kolektivo Vakuum a jo neco za mladé luži. A gaž máme koncert, gaž máme tam modu serbsku kulturu, také subkulturu, zavěše to jo za mladých luži. A ja se myslím, to je neco velkým vážnýho, dokoláž mladé luži co neco mladého vížiš a nic jáno tu tradici opleváš.
1: Ale se vie, nic jáno mladé luži se zajmujú za nácasné umělstvo. Publikum v Kunsthaus Potsdam je velkým přeměšané. Mode a starše luže, serbe a druge ogledarje. Zajmovana ogledarka jo teke Margret Reichova. Vena nie jo serboka, ale jo narska na serske umjelstvo.
6: Ja, mich erinnert das an verschiedene künstlerische Ansätze und Positionen, die ich aus den 70er und 80er Jahren kenne, die sich Gegenstände nehmen und die Gegenstände so miteinander kombinieren, dass eine neue Aussage entsteht und auch ein Rückgriff auf die Geschichte, in der die Gegenstände benutzt und entstanden sind.
1: Margret našli se, až umiercovky se zepierajú na stavizne. Rovnúca z nie stoj pšašanie v Rúmie. Kak šo dalej ze serbskej kultúru? Kak mežame zviezaš tradície s aktuálnymi témami? Za tamko vid kolektíva Vakuum jo pesorstvo ústajence jasne.
7: My mamy spos, my mamy luszt, my mamy dobra ca skromaże. Serska świet jo wycenione, ca szukne. A my musimy te szans używać.
0: Nie dajo jano serskich nadzasnych umiecov, ale teke muzikario. Jadna wetych jo Winifred Fitzner. Wena jo gano producirowała serski song Hyszci Zjednie. Smej przed ustrzewaniem z nieju se rozganiałej.
1: Winnie. Ulicuj nam čochu v tebje. Kto ty si?
8: Som Vini, som 22 let stara a bydlím sudkarše. Ja ucim na klavírie gráš a spívaš, dokuláš som profesionálna spívarka a komponírujem také svojské spívy.
1: To je tvoj predne samoproducirovaný serbský song. Kak tomu přižo? Co je bola tvoja motivácia, serbský song nagráš?
8: Jo tak, až som přece dubova popmuziku v engelskej a nemskej riece a také serbskú muziku. Ale ak som bola uknica, som siebie přece žicuva popmuziku v donoselskej riece, ale tož tom casu nie som nic namakala. Nienčo som spívatka, môžem sama spívu komponirovaš. A v momente, ak som trebala domoniu, som komponirovala ten spív. A pen som šašala priješela a kolega, lec nocem z toho cíniš pšavu produkciu a húsme.
1: Ty bydlíš južo vieste cas z venka v Užice. Ty si pak byla na Dolnoserbskom gymnáziume a si také spívala v serbskom kroje Dolnoserbského gymnáziuma. Co šítem zás vysnamiení o žinca?
8: Si myslím až všechno, co až nie docením a žijem, jo, dla toho, co se v hrie na Dolnoserbskom gymnáziume. Som sebe nadalej obchovala všechny nazgonenia v učobie.
1: Co sú tvoje plány niečo ako spívalka? Búžaš veci serbských spívov producírovaš?
8: Užam dalej komponirovaš a producirovaš přes labela. Neviem, v ktorých vecach, ale závisí ve všetkých.
0: Petakem máme nient v Bubaku premiéru. Krajome predný raz v serskom programie Ten spiel v Dvini. Ho, jo nienta za vás, hyšči žebňa.

0: Jano hešči 2 týždňa, potom jo Halloween. Te jadne du vet žuri ke žuriam, aby svodkosti zbierali, druge gotuju se spoš z togo, se přeoplikaš a čach a grozbu rozširjaš. Jadna vec nesmejo pak pe mojom jeninju žetnia fejlovaš. To sú čašiece filmy. Šo jadno liec familiové klasikarie ako Adam's Family, animácia ako Tim Burton's Frankenweenie abo psychothrillery. Novo ujšiel jo gano film Obsession. Za mňo svušajú filmy ke Halloween ako Gördane Bom ku Gördam. Petakem, pytajša sebie samotnú kľúzňu, zacunčo kasčove vieko a zapalčo svetsky. Ja vám predstajam moje či najľúbšie filmy za Halloween.
1: Showtime!
0: Čašice filmy nie sú přece jano chmurne. Šake sú žortne, moge sú tužne a dubšau je pet kožu. Mám nie to, či krádu rozčiene filmy za vás. Adam's Family.
2: Gib mir mal das Salz.
3: Wie heißt das Zauberwort?
2: Jetzt.
3: Kinder, wollt ihr wohl die Antenne wegleben?
1: Schade.
3: Quäl dich doch nicht, Gomez. Überlass das ruhig mir.
4: Süßigkeiten sonst.
0: Adam's Family da jo jużo wielkin dujko. Kresla Charles Adams jo ju jużo wieleše živješnasčo stovecem a čižasča unamakao. Pözdže su přišli cano-bela serie a dekotare filmy k tomu. Snaž znajašo animacijski film z leta 2000 a živješnasčo. V njom su živo Gomez, Morticia, Wednesday, Paxley a Uikfesta v pöchmurnem domje. Jedna TV-moderatorka co žijunú familiu z mesta ugoníš. Ale to jadnorie niežo se Edomojc familiu. Film jo napšaudu žortne a polne careného humora. Ven teke pokazujo, hunece byš nejo zle. Film jo zapříkledarjo ve 6 let. Mežošo jen pla pebitovarjo ako Prime Video, Apple TV abo Sky Store upožiciš abo kúpiš. Wednesday jo miastem svojsku sériu dostava. Zaviesče, čo južo v tom slyšali. Seria běže pla Netflix. Wednesday jo tam na šulu za vesebáre a ugeda jo gedanka. Seria jo šamnejša a modernejša ako film, praši pak ako jedna z nejúspešnejších Netflix sériu kdy. Frankenweenie.
5: Sparky war ein toller Hund. Ein toller Freund.
6: Der beste Hund, den sich ein Kind nur wünschen kann.
5: Wenn du jemanden verlierst, den du liebst, verlässt er dich niemals wirklich. Er bleibt für immer in deinem Herzen.
7: Er soll nicht in meinem Herzen sein. Er soll hier bei mir sein.
0: Frankenweenie, ihr Film Tim Burtoner, sie lehrt da als Advanastro. Wenn ihr Doppelnir wird zahre noch bewegen. Mimo togo, ihr wenn Stop-Motion-Film. Tog Ronny, obschaut ne Pupki se obraz per obraz gibaju. To jo usoke napinanie, dokuláš majú se za jednotlivé scény cesto tisace obrazy a pergy becíniš. Gölz Viktor Frankenstein má jano jednogo obšaujego pšiašela, svojogo psa Sparky. Potom zemre jo Sparky pši niegluce. Viktor jo zacvíblované. Ale v úcbie uknio, co môže milinu ze šeuam gotováš, tož má nemudrú ideu. Vön co Sparky sled kolíš. Experiment se rážio, ale nie vystania pötajne. A sobu ukniki Viktora, kše ideu za sebe užuvaš.

Vítaj sa žince od 15. oktobra, to je váš serský program VIPB o jo Gregor Klim. Bubak šari přes rozkroz. Náš možinský magazín prezentíruje vám žinca nové serdeské umiestvo. Dogne to organizácie mezinárodných koncertov a jeden nový dojnoserský pop-song vesenčo napnite. Váci máme nekutáre termíne a pokazky za vás stvrtme, že šo se plánas přecítek vašu nejlepšiu muziku žiceš a náš kiamužný recept jo žinca nieco, s ktorým môže šo plá. Švíga starejších zašiť zavestajíš, ja to zlubím. Net zachopiame redne a šapetla.

0: Gaż ludzie słyszy to słowo z terby, byli se myśli na bursku trastwu kokot a zapust. Czasy jano definirujemy naszą serską identitu przez tradicję a zachadność. Ale smy wiece jako to. Abo? Serska kultura a identita stej wiele rakej. A to, co pokazasz usta jeńca, na co z niego serskiego umiestwa wypodstupimy. Larysa Kabyszolc jocy tam za nas rozgledowała.
1: Venisaža se zachopijo z muziku, ale najpestrzej, ako tone violiny se mieszają z efektami DJ-a, jo jasne, aż to nie jo klasiska ustajenca. To gromadu 3 a 5 czasy twerbo wecaka ogledarjo. Żaseś umiercą a umiercąką jo se obżeliło, wni przysłuszają rozdzielnyma kubkoma. Dolnołużyski kolektiv Vakuum, což stoi za serbską subkulturą, a kolektiv NSK Lipsk. Neue sorbische Kunst, aber nowe serbske umjelstvo, kenč pechada ze slovenskego umjelstva. V srežišu ustajence stoj pšašanje. Co je važne za serbožinca? Luka Njetko vet kolektiva Vakuum ma vesobinske vetegrono.
2: Ja se myslím, až jsou o šaké téme, jako jsou za nás relevantně. Also, let's pojedeme ve queernosti, abo ve tom, jak mežeme serský byš ve cestově genímském svěše, let's žal ve subkultury a tak dále. Also, mám to za co, že až dajú nece.
1: Mordy Serby zajmujú se za viele tému a morgu ugronijo svoje mysli přes umělstvo. Tak viele rake ako te témy, tak viele rake sú také tvorbe a materiálie. Drevo, metal, plastika, papa abo textilie. Šikno jo pedla a pomaga žincajšnu serbsku kulturu pepisovaš. A samo drugu umjelsku formu mežeme ho vižiš. Drag show vid Janžel van Hel. Drag queen jo vetrosva v slepem a z serbskeju kulturu. Z serbskimi elementami meža vesobinsku identitu v drag zvurasniš.
3: Und deswegen dachte ich so, ach, wenn ich jetzt eh Drag mache und mich verkleide, kann ich ja auch in die Tracht ein bisschen mit einbringen. Weil ich fand es als queeres Kind auf dem Dorf natürlich schon immer schöner, die Frauentrachten zu sehen. Und das sieht einfach viel schöner aus. Und habe mir natürlich auch immer gewünscht, ach, das wäre so schön, wenn ich diese Trachten tragen könnte. Dann war ich so, warte mal, jetzt mache ich Drag, ich kann jetzt diese Trachten tragen. Und dann hat sich das zusammengefügt.
1: Janžel van Hel zviezujo svoju kulturu ze svojim umjelstvom a queernejú identitu. Ze serbskeju identitu zabierajo se teke Bernhard Schipper vod kolektiva NSK z Lipska, ale vod jednogo drugiego boka.
4: Es gibt so ein Bedürfnis nach einer Verortung irgendwo im Leben. Und man versucht natürlich als junger Mensch so Identifikationsmöglichkeiten. Das ist hier besonders zu sehen, also gerade bei unseren Kollegen von Kollektiv Vakuum. Wir haben da eher ein Problem mit so identitären Beschreibungen, sage ich mal, weil wir eher diesen popkulturellen Bezug haben, der internationalistisch ist. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man auch nach außen guckt. Also als Sorbe guckt man in die Welt und ich gucke jetzt als Sorbe nicht nach innen in das Sorbische, sondern ich sehe mich da auch eher als Bestandteil von Popkultur.
1: Při kolektivě Vakuum jo rovno žasiš mladých Serbov, ako gromadu tvoje umělstvo. Ale také ta serbská zgromadnost je vážný aspekt v kolektivě, ulicuje Luka Lietko.
2: Snažíme se také pičku nový obraz serbského umělstva, pičku dostaš a až už ho rejtne cás jadno, ale já se jedno veselím.
1: Mira Dubianoc vjaselio se v nových možnostčach za mladých Serbov. Vene ja se ogledalo ustajencu a meni až namakajo dobu rezonancu pla mladých luži.
5: Ja se juž myslím, až to živo v kolektivo Vakuum a jo neco za mladé luže. A gaž máme koncerte, gaž máme tam modu serbsku kulturu, také subkulturu, zavěše to jo za mladých luži. A ja se myslím, to je neco velkým vážnýho, dokuláš mladé luže co neco mladého vížiš a nic jáno tu tradici opěváš.
1: Ale se vie, nic jáno mladé luže se zajmují za nácasné umělstvo. Publikum v Kunsthaus Potsdam je velkým přeměšané. Mode a starsze luże, serbe a drugie ogledarje. Zajmowana ogledarka jo teke Margret Reichowa. Ona nie jo serboka, ale jo narska na serbske umiejstwo.
6: Ja, mich erinnert das an verschiedene künstlerische Ansätze und Positionen, die ich aus den 70er und 80er Jahren kenne, die sich Gegenstände nehmen und die Gegenstände so miteinander kombinieren, dass eine neue Aussage entsteht und auch ein Rückgriff auf die Geschichte, in der die Gegenstände benutzt und entstanden sind.
1: Margret Müsli
7: myśli se, aż umiercowki se zepierają na stawizny. Rownuca z nie stoi przeszanie w Rumie. Jakże dalej ze serbskiej kulturu? Jak możemy związać tradycje z aktualnymi temami? Za tamko wird kolektiva vakuum, jo pesorstwo ustajęce jasne.
8: My mamy szpost, my mamy luszcz, my mamy dobra ca skroma, że serbska świat jo wycenione, za szukne, a my musimy te szans używać.
0: Nie dają jano serbskich nadzasnych umieców, ale teke muzykariu. Jadna wytych jo Winifred Fitzna. Wena jo gano producirowała serbski song Hyszci Ziednie. Smej przed ustrzywaniem z nieju se rozganiałej.
7: Wini. Ulicuj nam czochu w tebie. Kto ty sy?
9: Som Vini, som 22 strzelec stara, a bytlim studkarsze. Ja ucym na klawirie grasz, a spiwasz, dokulasz som profesjonalna spiwarka, a komponirują teke swojskie spiły.
7: To jest twój predny samoproducirowany serbski song. Jak to mu przyjrzał? Co je była twoja motywacja, serbski song nagrasz?
9: Ja tak, aż som przece lubowa popmuziku w engelskiej a niemskiej rycy, a teke serbsku muziku. Ale jak som była uknica, som siebie przece życzyła popmuziku w donoselskiej rycy, ale toż tom czasu nie som nic namakała. Nięto som spiwarka, możem sama spiły komponirować, a w momencie, jak som trebała do moniu, som komponirowała ten spił. A pen som przeszła przyjaciela, a kolega, lec nocem z togo cynisz przawu produkciu, a husmy.
7: Ty bydlisz już w jesty czas z węka w Łużycy. Czy se pak była na dolnoserbskim gimnazjum, a se teke spiłała w serbskim kraju dolnoserbskiego gimnazjum. Co szitem zas wysnamieni o żynca?
9: Se myslim aż szykno, co aż nie docynim, a żyłam, jo dlatego zase w herie na dolnoserbskim gimnazjum. Som siebie nadalej obchowała szykne nazgonienia w uczobie.
7: Co su twoje plany nieto jako spiłarka? Bużoż więcej serbskich spiłów producirowaś?
9: Bużam dalej komponirować, a producirować przez labela. Nie wiem, w których rzeczach, ale zawyższe we szyknych.
0: Petakiem mamy nient w bubaku premieru. Grajomy prydny raz w serskim programie Ten spił we Twini, ho jonenta za was, hyszci ziemnia.

0: Jano hyšči dva tyženja, petom jo Halloween. Te jadne du vet žuri k žurjam, aby sladkosti zbierali, druge gotuju se spoš z togo, se přeoplikaš a čach a grozbu rozširjaš. Jadna věc nesmejo pak po mojom mieninju žiadne failovať. To sú čašiece filmy. Šo jadno liec familiové klasikárie ako Addams Family, animácia ako Tim Burton's Frankenweenie abo psychothrillery. Novo ušiel jo gano film Obsession. Za mňo svušajú filmy k Halloween ako Gördane Bom ku Gördam. Petakem, pýtaj šo sebie samotnú klúzňu, zacúň šo kastčové vieko a zapal šo svetsky. Ja vám predstajam moje či najľubšie filmy za Halloween.
1: Showtime!
0: Čašice filmy nie sú přece jano chmurne. Šaky sú žortne, moge sú tužne a dub šauje pet kožu. Mám nie to, či krádu rozčiene filmy za vás. Addams Family.
2: Gib mir mal das Salz.
3: Wie heißt das Zauberwort?
2: Jetzt.
4: Kinder, wollt ihr wohl die Antenne weglegen?
1: Schade.
3: Quäl dich doch nicht, Gomez. Überlass das ruhig mir.
5: Süßigkeiten sonst.
0: Addams Family da jo jużo wielkin dujko. Kresla Charles Addams jo jo jużo wieleše živiešnasčo stovecem a čižasča unamakao. Pözdže su přišli cano-bela seria a dekotare filmy k tomu. Snaž znajašo animacijski film z leta 2000 a živiešnasčo. V njom su živy Gomez, Morticia, Wednesday, Paxley a Uikfesta v pöchmurnem domie. Jedna TV-moderatorka co žijunú familiu z mesta ugoníš. Ale to jadnorie niežo se Edemoids familiu. Film jo napšaudu žortne a polne carnego humora. Ven teke pokazujo, hunece byš nejo zlie. Film jo zapříkledarjo več 6 liet. Mežošo jen pla pebitovarjo ako Prime Video, Apple TV abo Sky Store upožiciš abo kúpiš. Wednesday jo miastem svojsku sériu dostava. Zaviesče, čo južo v tom slyšali. Seria běže pla Netflix. Wednesday jo tam na šulu za vesebáre a ukeda jo gedanka. Seria jo šamnejša a modernejša ako film, praši pak ako jedna z nejúspešnejších Netflix sériu kdy. Frankenweenie.
6: Sparky war ein toller Hund. Ein toller Freund.
7: Der beste Hund, den sich ein Kind nur wünschen kann.
6: Wenn du jemanden verlierst, den du liebst, verlässt er dich niemals wirklich. Er bleibt für immer in deinem Herzen.
8: Er soll nicht in meinem Herzen sein. Er soll hier bei mir sein.
0: Frankenweenie, your film Tim Burtoner, zileta dva tysac a dva nascho. Wenn ihr dopponje wie zarno bewen. Mimo togo, ihr wen Stop-Motion-Film. Togroni, obschautne pupki se obraz per obraz gibaju. To jo usoke napinanje, dokuláš majú se za jednotlivé scény cesto tysace obrazy a pergi beceníš. Gölz Viktor Frankenstein má jano jednogo pšaujego pšiašela, svojogo psa Sparky. Petom zemrejo Sparky pši nieglúce. Viktor jo zacvíplované. Ale v úcbie uknio, co mežo milinu ze šeuam gotováš. Tož má nie múdru ideju. Vön, co Sparky sled kolíš.

Eric Clapton, bez jas kem program je před čia 15 letami jotens bio vezervio nic Clapton, ale Bob Marley to vyšče a jano jedno leto pestče pon Eric Clapton, tak der jo se mu spedobal a jo, nen to skiri ved njogo tens bio znajome. O, máme ešte tip, kaž přisúchajú šon jento live našemu uštívaniu ve pôdňovém casu. Žince vedpôdňa zmakajú se zase ľubovárky a ľubovárky rúcnýho živa, šo jadno lec kajo šo, zžajo šo, kokulkujo šo, abo cínišo nieco ceval drugiego s rúkoma, kaž ma šo luž. To cíniš koma, že při dobrej serskej atmosférie žince vedmio se zase moderna pšieza. A to zíka píšech ve klubuní serského domu ma ve mistrze, was przepszusuje, waszajo, a na piesta.

Ono, nieto pódňo v tom momente, ja veľký rúš na dolnosiarskom gymnázium je v Hršobusu veni svieše svojego kokota. A kak to klince to svešešo? Víče plan na své programie, jadna téma bužo ve víčeše muštevaniu to. Anja Kochoč Švácová, ja pán vaša moderatorka a žincašný Gregor Klim, ja žiacem vám ešte riedne stojot k mešo sederie.